každé zrovna tak tady. A si jo, pane, že jsme ještě mnoho lidí a já svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým svým sv